0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci.
0: Trial.
1: Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zvrátka. Petříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lidí.

0: prevence.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence.
1: Trial.
0: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Čau. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu Trial. Si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno Trial. Budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj Trial. Drahokam a od té doby od čerta k ďáblu. Trial. Se potýká.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Čau. Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše,

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to
0: trial.
1: Všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: rád ztracený.
1: Čau.
0: Ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat,
1: čau.
0: Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Pod svýma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už klíp jen,
1: čau.
0: Že si křivě

0: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: Bye. Bye. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj
0: let,
1: dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl jsi prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Srdce trochu třás, trochu třás.

0: začínat poctivýma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Try.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil
0: Trial.
1: Svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás. Když si v
0: noci
1: vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: Když jsem šel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp, jen že si křičel.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí platit
0: trial. Trial.

0: child. Stýská se, stýská. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy trial. Zbytečně mladý šílence, to se pak sebe v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.

0: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
1: Well.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Tato noc nebude krátká. Beránka v trubku se zachtělo vracíš.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
2: Trial.
1: Zavírej vrátka.
2: Trial.

0: Na příčku
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím.
1: Trial.
2: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: čas.
1: Wow.
0: Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: Já chtěl bych
1: Tak příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat,

jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím.
1: Kyle?
0: Je mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Kyle?
0: A nakonec toho strašně lituje.

každá dívka věří, že k ní jednou přijde princ. Ten by ji vzal za ruku a řekl by: lásko,

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven.

0: čelářních vrat.
1: Čau.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Čau.

0: spal.
1: Vrátí ty touhy zborcený.
0: Trial.
1: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v odsaď, hledat lepší klid.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Já vím.
1: Čau.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně,
0: trial.
1: Mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: kam šťastný sním. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Trial.

0: discussing strike. Trial.
1: Tí milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad věříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít.

0: child.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Child.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence. Trial. Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na
0: trial.
1: Tebe. A pak chraňte naše duše,

0: because trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé,
0: trial.
1: Když jsem

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: trial.
1: Milence.
0: Trial.
1: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Čau.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Čau.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik
0: trial.
1: Jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč

0: slychám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial. Trial.
0: Žít je někdy krásný chlapolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Zítání, co s ním uděláš?

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
0: Trial.
1: A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

vojákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.